0: Intuice ženy.
1: Intuice ženy.
0: To je, co mi chybí. Netušené změny.
1: Omily a chyby.

Tahle můza dneska služkamici skončila na ulici a pod mostem má byt.

trvá má poslední relí. A jen had zatáček svý se přede mnou dál. Můj vůz se chvězlou horečkou závodních tratí. Rychlostí divokých koní, co zbožňují cmal.

0: Tenhle ten příběh se nestal na pevnině. Jeho dějištěm je třístěžňová loď. Já chytal služebně cvrčky v Argentině. Přišli jsme kordiljery až do Puerta Mont. Přístavu čekal nás
1: Šavada Vrúa
0: se svojí družinou nějakej žlůva. Naprosto úplně neschopný lodivod, aby nás převez domů od Puerta

50 stupňů jižně od rovníku. Zrovna když jsem se chystal preparovat hmyz, brnkli jsme trupem o Ameriku. Zavadili jsme o Hornův mys.

dneska je zvykem, nevím jak kdysi, předejít panice, dodržet řád. Na každé palubní nástěnce visí, tak jsem šel k čerpadlům a začal pumpovat. Pumpuji, pumpuji, šabada vdůva, po očku sleduji, kde pak je žlůva a jeho družstvo, co má asi na práci a jakou pro nás chystá další legraci. Všichni už ve člunech, no hotoví blázni, nechtěli čekat, až siréna zazní. A na mě zbylo záchranné kolo, dělal jsem na hladině vodní polo. Vlny jdou do moře a z moře žádné schody a není nikdo, kdo by podal sklenku vody. Do 5 minut jsou tady žraloci, poslední rychlá služba první pomoci. Do 5 minut jsou tady žraloci, poslední rychlá služba první pomoci. Šabada vdůva, ten už je v suchu, ten už má hubu od ucha k uchu, ten už má starosti.

0: hova, ten už je v suchu. Ten už má hubu,
1: od ucha k uchu.
0: Ten už má starosti o nový fond. Tak šťastnou plavbu.

Už nevím, co je vpravo a co vlevo, kde má ta věc svou hlavu a kde střevo, už se mi třesou ruce, potím se čůrkem, tohle je ještě horší.

ke komu se mám přidat, když vyjdu z domu, vždyť já bych rád zaplatil. Jen vědět komu, komu se podřizovat a komu velet, kdo asi půjde k moci.

jak brilantně ovládám volant i stroj, když v zatáčce předjíždím vůz. Jsem roztomilým a šenk vybílím na to šup.

0: stromoví, na šachovnici vrchů vod a cest.
1: Jsme emigranti hledající domovy,
2: jsme uprchlíci z udýchaných měst.
0: Jsme postavení

kde jsou jen vy, kde čas tak rychle neběží. A odkud je to, do ráje jen kus? Když zimě přespíš na soutoku potoku, máš místo grogu v kochmašině let. Je těžké věřit na sluneční zátoku, pak možná řekneš letos naposled.

0: ještě v našich kempech jasné ohně svítí.
1: Proč má pěšák vzdávat tu hru bez boje? Zač by potom celý

a celou noc se po hmatníku honí. Zvoní v benču a duní v kytarách. Když z vysokého ohně zbyde plamínek a víly nestojí o naši lásku, máš v očích

0: ještě v našich kempech jasné ohně svítí.
1: Proč má pěšák vzdávat tu hru bez boje? Zač by potom celý život stál?
2: Je krátce po 3.

0: Rádio Folk. Váš klidný prostor.
1: Bylo jich víc, já použil snad už sedmou.

jen majonéza ví se láká.

jak jsem šťastný, že tě mám. Dobře vím, často jsem

20 chlapů zaplnilo staveništní boudu. Účastníci školení o bezpečnosti práce. Na pořadu byla lekce o zásazích proudu. Též o první pomoci se technik zmínil krátce. Pamatujte chlapi, když je někdo proudem zasažen, nemůže se pustit zdroje a škubou s ním křeče. Proto ho přes ruce bouchnem uchopíme za paže.

A zase chlapy, taky parťák Jouza, který do 2 metrů narost. Ovaťák si čistí ty svý mozol na tý tlapy, na duši mu pokoj nedá jedna velká starost, myslí na to.

7 vlků zabil jsem, s medvědem zápasil a teď nemám sil, mám jen hlad a chce se mi spát. Tvůj oheň plápolá, od řeky to zebe, tma je dokola a nad námi nebe. A já místo vedle tebe mám. A já místo vedle tebe mám.

ve tvém náručí nikdo na mě nemůže. Zabalený do kůže už se propadá. Někam hluboko zpátky, kde je tma. A kde to všechno začíná, tvůj oheň plápolá. Od řeky to zebe, tma je dokola. A nad námi nebe.

Hej, strojvůdci a železničáři, hej, eisenboňáci, vy hybkáři, vyslechněte si tu hroznou nehodu, která potkala strojvůdce příhodu. Frantově ženě se srdce zachvělo, když jí dával dvě hubičky na čelo, když si bral pajku a bandasku s kávou, když vyjel s lokomotivou za slávou. Příhoda, vzal bandasku s kávou, příhoda, slavný strojvůdce, příhoda. Vzal bandasku s kávou, se svou mašinou se rozjel za slávou. Franta Příhoda byl strojvůdce jistý, na lokomotivě znal všechny písty, znal z paměti zatáčky a tunely, pod mašinou mu koleje duněly. Několik neděl už jak skonvelilo, to bylo Frantovi velmi nemilo. Pražce hnili a pod štěrkem trať měkla, to byl dlužen Příhodovi čert z pekla. Příhoda, byl strojvůdce jistý, příhoda, ten znal tunely, příhoda. Byl strojvůdce jistý, pod mašinou mu koleje duněly. Na příhodu zlé počasí neplatí, žene si to 120 potratí. Pasažeři volají, pane strojvůdce, za brzdě tedy jedete moc prudce. Kondukteři klejí a děti pláčí, Příhoda u stroje klidně opáčí. Hej, si zlomíme či nezlomíme vás, vagon s poštou musí vždycky dojet včas. Příhoda, ten klidně opáčí, příhoda, zlomíme si vás, příhoda, ten klidně opáčí, vagon s poštou musí vždycky dojet čas. A to už se do zatáčky řídí vlak, to byčovi hrůzou až přechází zrak, jak ta kouká z budky vidí na dálku, proti směru přijížděti lokálku. Zachraňte, Příhodo volá, skáče ven, stále ještě doufá, že je to zlý sen. Příhoda však ten, dokud je naživu, neopustí svoji lokomotivu. Příhoda, ten klidně opáčí, příhoda, dokud naživu, příhoda, ten klidně opáčí, neopustím svoji lokomotivu. Můžete si jistě všichni představit, že se vlak jenom tak nedá zastavit, že když se srazí dvě lokomotivy, jeden strojvůdce nezůstane živý. Příhodová právě vařila kávu, když dostala o katastrofě zprávu, že jí železnice muže zabila, zaplakala hořce kávu dopila. Příhoda odpočívá v pánu, příhoda, co znal tunely, příhoda, zemřel klidně kránu, a když skonal kolejnice duněly. Hlas lásky a matky přírody nedal spát vdově Franci Příhody, na světě jí netěšilo vůbec nic, až se vdala za muže od železnic. Příroda, ta se umí ozvat, příroda, a její hlas, příroda, ta se umí ozvat, těžko jí odolat, když přijde čas.

exotických vinětách záběry z neznámých měst. Hledali jsme Tasmány nebo co, modrý nebe, platinový oblaka, i pod stolem v nádražní hospodě všude.

u kotníků opálených blondýnek a stánků od loterie, u vyprodaných divadelních okýnek a zvuků periferie, utratíme drobný na zpáteční líst. Pro pořádek děláme s tím trochu drahoty. Parťáci už sedí na klíčových místech, obklopený chladnou chutí přetvářky a samoty. Na parníku smutných pohledů, pod slunečníky malovaných řas, na papíře salámových obědů, každý byl vždycky jedním z nás. Hledali jsme Tasmány nebo co, modrý nebe, platinový oblaky, i pod stolem v nádražní hospodě, všude kde je šance nějaká. Sedáme si s vínem, honky-tonky rádio, na jakýchkoliv vlnách chcem se nechat nést. Každou větu překládám, no tak honem, honem. Na exotických vynětách záběry z neznámých měst. Hledali jsme Tasmány nebo co, modrý nebe, platinový oblaka, i pod stolem v nádražní hospodě, všude,

smutno je mi, na ten smutek není lék. Slíbil jsem ti, že se změním, a skutek neutek.

smutno je mi, moje milá, když tak píšu po nocích. A ta láska, ta mi zbyla, nemůžu si pomoci. Co lidí se na mě dívá, poslouchá, přemýšlí, a já tobě hraju, tobě zpívám, a ty dávno neslyšíš.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Špína je velmi relativní pojem. Někdo je čistej, i když páchne třeba hnojem. Někomu nepomůžou mejtla ani louhy.

stej a velcí ti si na něj nedovolej. Jen trošku vyroste, tak překvapeně zjistí, že na tom nejhůř budou právě lidé čistí. Kde kdo je pošpiní a pak si ruce meje a špína v duši da se hravě skleje. A proto začíná žít podle těchto zásad, pochopí, kdy je třeba truchlit a kdy jásat. A čistou pravdu denně krmí hrstí mouru, aby se lépe vešla do žen touru. Čistej i špinavej se koupáme a myjem, ve vanách zbyde po všech stejně kalná voda, kdy sračky překryjeme.

seděl a červené pil, kolem lidí jak muh, samý tanec a smích a girlandy světel. A venku tál sníh, každej pil, zpíval, tančil, jak žádá si zvyk, pak uprostřed parketu zvedl se křik, už kapela stojí a parket se prázdní tam pod věncem z chvojí. Seperou dva blázni, jako divoká zvěř,

ruce má láv. A ten druhý se snuž, potom ten s nožem budnul a ve chvilce příští dlaň opíše kruh a láhev se tříští, ten s nožem si lep, možná chce se mu spát, druhý držel si bok, potom vzdychl a spad, dvě pravdy, dvě lži.

doprostřed 12. řady. Chvíli se díval, jak lidi chodí, pak zhasli, tma vlezla všady.

0: Zašli jsme na čičák na pivo, lupťák nám nalil do sklenic.
1: No, trochu víc.

0: nás budou slevy salámu.
1: Má milá pražanda, těžko to trávím. Bylo to dost laciné gesto. Ty kopačky

jak koruna severního peří. Městečko Krouna tu pod horama leží a v rámci zpívá Nevermore. Krouna, Krouna, Krouna, Krouna, Krouna, půlnoční vítr tolik nezebe, když staví schody přímo do nebe, když mraky trhá jako dým. Za Vrnem zpívám a nevím, jestli smím. Za Vrnem zpívám Nevermore. Krouna, Krouna, Krouna, Krouna, Krouna. Za Vrnem zpívám Nevermore. Krouna, Krouna, Krouna, Krouna, Krouna. K večeru vyšly první hvězdy, stříbřily koleje a otevřené brzdy. Krouna, Krouna, Krouna, Krouna, Krouna. Za Vrnem zpíváš Nevermore. Krouna, Krouna, Krouna, Krouna, Krouna. Jsme jenom děti ve tvé náruči.

co jsi mi chtěla říct, snad si to řekneme příště. Co jsi mi chtěla dát, ještě to vím. Zdá se, že v srdci mám opuštěné parkoviště.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

tancuješ skrz léto a nevíš, co je to, co ve své hlavě stavíš a boříš.

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: Páni ministři, prokurátoři, slovutní soudci, páni strážmistři, kriminologové, advokáti, vyšetřovatelé, psychiatři, páni docenti, daktyloskopie,
2: psychologie,
1: patologie,
3: nemocí zhoubných,
2: nemocí zjevných,

0: zkrátka spravedlnosti.
1: Tady je pumpař, vexlák, řezník, a ten, co předražuje rajčata, je zelinář. Z melouchu vrátil se nám zedník a z lochu svoje tejma auťákama šmelinář. Ten dře lidi z kůže,
2: ten mele flákoty.

0: Já beru bony.
1: A já zas marky.
2: Občas mi ve obálce někdo strčí smetanu.
0: Beru i exkluzivní dárky, i když se bojím, kolik jednou za to dostanu. Zatím však věřím, že nepůjdu za mříže, než se to provalí, zdrhnu do vaříže.
3: Vybrat si svoji je tajný

konfeta, krása letící vzduchem. Kde hledat slova tak ukrytá, co mohou vejít jenom tvým uchem. Oba jsme součástí naší soustavy, dva magnety v silovém poli. Lásko už dávno měl jsem říct, že jsou věci jisté povahy, na kterých nezměním nic. Jsou ostré jako střepy z podlahy a musíš dát pozor, když je chceš vzít. Jsou součástí mé výbavy a vím, že míváš obavy, když se nad ránem vracím domů. Máš oči plné únavy, když pláčeš, tak mne to bolí. Tak už neplač, moje milá, jsi můj anděl, co přiletí hned. V nočním světle býváš bledá a tvé slzy jsou jako protijed.

Já ne, já jsem Čech, kojený rybníkem, loukou znám les, znám místní zvěř, nechci za moře hod každej pes jiná vez.

kupředu jdeme, když je vodná chvíle. No a když není, jdeme zase zpět. Co bylo černé, je za okamžik bílé. Ne dobří, ne zlí, tak něco uprostřed. Lžeme si o tom, že máme srdce ryzí. Říkáme slova sladká jako med. Pak nám to srdce někam do kalhot zmizí. Ne svý, ne cizí, tak něco uprostřed. Zvedneme ruku.

tak něco uprostřed. Vrchnostní pořád posíláme daně a za ně drobné dostáváme zpět a stejně pro ně natahujem dlaně, ne křivý, ne rovní, tak něco uprostřed. Z nudy si pouta nasadíme sami a jako ovce řadíme se hned před ksichtem další totalitní tlamy, ne slepý, ne hluší, tak něco uprostřed.

zem a není naší vinou, že zase Germáni chtějí spasit svět, zatímco u nás strašíme se Čínou, ne slabý, ne silný, tak něco uprostřed. Ač tajně doufáme, že jednou přijde terno, moc dobře tušíme, že nebude to hned, když nejsi postižený gej jak tomu Černok, ne moudří, ne hloupý, tak něco uprostřed. Zas jako tenkrát máme duši prázdnou, zas máme srdce chladná jako led. Slova i myšlenky cenzoři nám smáznou, ne hrdý, ne smutný, tak něco uprostřed.

0: živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: Měsíc je bledej a už je cítit ránem. Bojím se, že ho to zabije.

plavoují oči, má ucouraný šaty. Kouše si nechty, až je nohama. Mrzutě kňourá.

slzy a že tě nemám rád. S tím se nedá nic dělat, jednou seš moje můza. No tak mi dej pusu na upocenou pleš. Moc mi to nejde a plánu mám až růza. Nemůžu přestat, než ty si vzpomeneš. Koupím ti ruma a u Vietnamců džíny, anebo co? A taky věnec, co někde ztratila jsi. No až to skončí, pojedem na prázdniny, kam budeš přát si. No třeba na Parnas. Zatím se se mnou žije hůř než v lochu. A mám ten pitomej zvyk celý noci psát, že ty by si ráda se mnou večer vlezla do kutlochu, tak jako jiný muzy, až jako já tě budu mít

který už odešel. Jak bolí zrada a jak někdy chutná. A jak se píseň z prázdnoty vynoří.

0: noci psát. Jsi přece můza, sakra, tak mi pomoz trochu, jenom pár blbých roků krásných, pár stovek dlouhých nocí, pár divných blues. A pak tě nechám spát.
1: Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc v akci borůvky 250 gramů za 49,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 69,90. Penny.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Mraky zase táhnou na Taubrič, když jsem šel kolem temže sám. Na chodníku hrál tam chlápek nějaký hit, zakotvil jsem, tiše poslouchám. Vytáhl jsem 10 liber, ty jsi dobrý hráč, a on thank you very much, a zpívá.

Tomu chlapovi říkali šílený Bert, on plenil báry už pár let, slabost měl pro celý svět. Když osedlal Bony svou, Bony byla holka celá v chromu, řvala jako 10 000 hromů. A když na ní tenhle chlápek jel, připadal ti jak pekelný anděl. Jednou si tenhle šílený Bert s nějakým plbcem na bar set, vedli tam řeči o mašinách a ten trouba mu na vonisách. Slovo dalo slovo a vypilo se dost, že si daj sprint jen tak pro radost, od báru k lesu a ještě kus dál. A náš Bert si jako blázen smál, když naplno řvou železný koně, jako by zvaban král. Seš blíž k nebi a nohou v hrobě, tak přilož a jedeme dál. Da, da, da, da, da, da, da. Od báru vylítly jak dvě rakety, pak přišla levá a štěrk jak brikety, za štěrkem kamion přes cestu stál. No a Berto skrz něj prohnal, zbylo z nich málo zvolí, z Berta ten šofér si myslel, že je konec světa. Já zrovna

teda, kdyby zvoněj Berte přerazil židli, mohl tu s náma bejt, to vím. To, co z tebe zbylo, je na chodbě v kýbli. A kořalk je málo, abych zahnal splín. Když po tebou řvou železný koně, jako by z vabank hrál, seš blíž k nebi a nohou v rově, tak přilož a jedeme dál. Když naplno řvou železný koně, jako by z vabank hrál, seš blíž k nebi a nohou v rově, tak sakra přilož

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

a fízly z honorace a skromný úředníky a tvory bez svědomí a plazy bez páteře a život bez vědomí a lásku k nedůvěře.

a s hubou rozmlácenou dnes zůstali jsme němí. Ne, nejsme na kolenou.

Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis Standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.

kdo mě sežehnul, kdo mě upálil, kdo mě zamořil, kdo mě seškvařil, kdo mě rozpustil, kdo mě nenechal v klidu žít. Kdo to zavinil, kdo mě zastřelil, kdo mě udržil.

0: První probuzení na moři?
1: První selfie s delfínem.
2: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
3: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Všichni milenci se nestyděli, růžový a svěží. Vrby mě kce koukaly skrz přerostlé ofiny, tak jsem prošel kampou a mířil k mostecké věži, ke věži. Bitte schön, wie kommt man zum Wenzelsplatz?
1: Ja.
0: Železářství na náměstí, v srdci malé strany, parní pekárna sem voní, až se hlava motá. Štafle nebyly a nejsou stále vyprodány, zeptejte se někde jinde, zkuste to u Rota.

0: na Vltavě čistila si peří vodní fauna. I rackové rovnali si na slunci peroutky znečišťujíc přitom sochy Matyáše Brauna Matěje. Please, would you be so kind as to tell me where can I find the Wenceslas Square?
1: Yes. Yes, yes.
0: Staré město přijalo mě jako svého syna, jen holuby vystřídali klouzavý let Racka. Pátá byla z radnice a taky z Klementýna, když jsem kráčel po náměstí primátora Vacka doktora.

0: Proti kašně jeho průčelí zdobí stylová štukatura. Zvenku hraje vám na city, zevnitř však na vášně, když na dveřích objevíte nápis Inventura do háje. A tak jsem prošel staré město, prošel i to nové, prošel jejich uličky, ty širší i ty uší. Praha je a zůstane má věčná první love. Nesehnal jsem sice štafle, leč potěšil duši Čecháčka. Prosti tě, pažalsta, jak mě prajtí k Berioskeli k čajke?
1: Da? Da, da.
0: A jako bych ty štafle měl a stoupal po nich vzhůru, tak mi bylo, když jsem končil tuhle pěší túru. Praha je krásná, když slunce svítí do čertovky. Zkuste taky někdy sehnat štafle za 300 kila.

Zbyli jsme tam jen ona, on a já. A já si řekl, v báru se končí. Konec konců, zkusit se to dá. A tak jsem vstal a přisedl jsem si k ní. Objednal jsem další a sklenkou jsem si ťuknul nejdřív jen s ním. A pak s ním. Já si už celý večer přál vás poznat víc. Jsem jen tak koutkou stířek a pocit měl.

povídal mi, nesmíte si to tak brát. Víte, ženský, to je záhada. Haha, možná můžete být rád.

0: konců bez začátku. Je víc učeníků než svátku.
1: Od pradávna tichým krajem právě o něm vám teď hrajeme jede vlak.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

něco ti povím. Nezacházej prosím teď na večer.

Jestli jsme ztratili se, můžem se najít zase.

a za dobrý slovo ti srdce svý na dlaně daj. Mám rád ty chvíle, kdy holkám ve očích svítí slunce, když do korun stromů

Ale kde kluci v duchu si říkají, jak je to nádherný léto před sebou mít. Spolu si přejou, ať moc rychle dny neutíkají a trápení jsou někde.

Penny nyní najdete Polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.

0: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.
1: We'll meet again. Don't know where. Don't know when. But I know we'll meet again some sunny day.
2: Na Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.
3: Bavili se dva kopáči o polední pauze. Jaká škoda, že prej u nás není právo stávky. Po třech rumech napadlo pak Kolomana Krause, jak bej doma a přitom brát nemocenský dávky. Ty mi, Tondo, na záchodě levou ruku zlámeš, tím pádem jsem z práce aspoň na šest neděl venku. Následuj mě, kamaráde, do díla se dáme, za chvíli už od doktora chci mít neschopenku. Končetina rupne, když se na ní dupne, kostička křupne. Na klózetu kleknul si Kraus k záchodové míse, ruku přes ní položil a naplánoval akci. Na prkínko, že zas pevně Tonda postaví se, na ruku mu šlápne a hned bude po atrakci. Rozkročený na prkínku Tonda nohu zvednul, pro zvýšení stability chyt se splachovadla. Klečící Kraus ponu chvíli však poněkud zblednul, představě té bolesti mu brada dolů spadla. Končetina rupne, když se na ní dupne, kostička křupne. Tak se stalo, že když

vyvinula divně. Tonda dupnul do prázdna, zapadl do záchodu. Kotník se mu zašprajcoval do odpadu mísy. Jak se držel splachovadla, ještě na sebe splák vodu. S dvojnásobnou zlomeninou

aby přehled byl. Kdo smím zrobit dvojicu, aby v červencovém hicu z Vítkovic na Ostravicu do cíla dorazil. Tiger vypsal ceny, dvě kože z hyeny, aby mohl být odměněny, ten nejzdatnější tým. Nevím, jak to přijde, štěstí stalo, kaj si indě, nechalo mě pokrk v brindě, jestli u hodně těskym. Kořivo já lupeňa, mladého kluka, vytáhnula moja ruka.

0: startu hned jak v lize, dostal se do krize, pri ponožka ho hryze a od hladu je mu mdlo. Nic nebylo z té tury, bo nás předjížďali fury, šlapali po ním kury, no hrozné divadlo. Jela kolem sanitka a už se hrnul k ní, jestli pomoc potřebuješ, jenom si řekni. Nabral jsem vzduch do ňader a kopnul ho do hader, řeci přidej kyste saber, bo jsme poslední. Brzoch rezignoval, už jsem ho neprovokoval, psychicky než ten kroval, k rychlosti větší, stejně noha míně nohu. A tak se modlím k Bohu, to jako bez partyjní mohu, ale nic to neřeší. Poslední eso jsem ale v kapsi měl, sám jsem o ním do včilejška ani nevěděl. Byl jsem tak smířený s tím, že pozbudeme ceny, ty kožuchy z hyeny, že jsem si nevzpomněl. Dal jsem mu chleba a kus špeku a ze samého vsteku jsem žuchlal jenom veku. No co jsem měl robiť, taky peň se těžko hledá, co jde ráno bez oběda, ani plán se podlézt nedá, musí se překročit. Na šachtě jsou také hromské zákony, že jak není špeku, tak nesu vykony. Já kdyby jsem byl dajiny, hned jak jsme vyšli z lajny, mohl jsem ten cizokrajny kožuch dneska ponosit.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

30. To je konec srandy, konec smíchu. Musím nosit kšandy kvůli břichu.

jak dlouho ještě tu strašit budu, je mi 33. Holky, mladý koně, furt mě lákaj, já jsem ale pro ně stará páka.

0: srdce. Jak dlouho ještě tu strašit budu, je mi 33. 33.
1: Na Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

slzičky a dveří skřípání, nese mi stýskání, stýská se černovlásku po tvé rtěnce perleťové. Na ústa mě už neklove černovlásku. Stýská se mi černovlásku, smutný je čas.

velký dálky, poštovní holuby zamrzly v polích. Měl to být román, já napsal půl stránky, písmem jako kraj poštovní známky. Nechtěl jsem kradený průhledný slova, ať je to zmatený jako my oba. Pošták zase kroutí.

Na stole lístek popsaný smíchem, nikoho neznám, jen ten skup písm. Má kůži do hněda už v půlce prázdnin, byla prej na sebe zbytečně přísná. Přijedu za tebou ke konci týdne, pak je tam škrtáno

Psal jsem ti, brácho, a na úřad psaní šel dál. Psaní o tom, že jsem černej, že z fleku bych kradl. Zváčku jsem lovil pár centů a šéf mi v tom řekl.

Slunečný prach se veze ve vesmírné

církevní tatíci čertu se prodali, za úpis mlčení pohodlí dostali, do kleští chytili učení Kristovo, dali si odpustky za prolhané slovo. Haleluja! Církevní tatíci strachy se pomátli, do kruhu sofismat věřící zapletli, v bludišti prospěchu cestu si hledají, ve stínu kostela se spásou kšeftují. Haleluja! Církevní tatíci láskou vyhrožují, kdo s čertem nepůjde, tomu ji nedají. Milost rozmělnili biskupským halířem, svědomím čarují nad plným talířem. Haleluja! Církevní tatíci s předplaceným nebem prorokům vládnou svým mocenským souhlasem, na spásu nevěří, na zem

světa volají, lidičky nevěřte, nebo vám nabijí. A kdyby někdo z vás přece jen uvěřil, pan biskup statíky hned by ho zatratil. Haleluja, církevní tatíci v naději vzdychají, věří, že v pokoji stáří se dožijí.

Dávno už lidé touží znát pravidla hry, již musí hrát, kdo nechal jen bezvěznou noc, dům zakryl slunce, kdo má moc. Ta otázka, co je náš svět, stále znovu vrací se zpět, kdo má právo. Když všichni lidé chtějí žít a ruku v ruce spolu jít, hrát si a smát se, pracovat, přát štěstí jiným, milovat, proč kdo si lásku jejich srdcím skryl a do dvou řad je postavil, kdo má právo. Slyším výstřely stále znít, i tam ti lidé chtějí snít, přijde však povel, jděte vpřed, nabíjet, střílet, zabíjet, zahoďte sny a jděte dál,

0: Dál a dál tisíce let v agonii točí se svět. Lhostejný k lidským nadějím, jak velká houba roste dým, a touha dál je pouhý sen. Proč je to tak? Proč je to jen, kdo má právo?
1: Kdy přijde lidské víry den, kdy pravidla k té hře najdem, nejsou snad v hradbách sklepení, ve spisech nebo v horách knih, nespívá je snad zbraní hráz, jsou snad

0: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis Standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
1: Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc v akci borůvky 250 gramů za 49,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 69,90. Penny.
2: Radio Folk. Váš klidný prostor.
3: Hvězdy pláčou, na zemi roztančí vodu, myslí vám na to, co po mně zbyde,

vlak zastavil uprostřed pole. Rostlo tam, myslím, obilí. No tak jsme vystoupili, vzali flašku rumu a pěkně se spolu upili.

Vlaky se změnily v supící draky, lítali hore dole. Jo, jo, jo, jo, jo, jo.

cáně, co mají velkou tlamu. S prázdnýma flaškama vrhli jsme se na ně, však já tě dostanu. Jo, jo, jo, jo, jo, jo.

Vlak zastavil uprostřed pole, rostlo tam, myslím, obilí. Dva šílenci tu skočili pod vlak, protože...

0: pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
1: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Alpro Matcha 1 litr v Bila klubu za 54,90 a Häagen-Dazs zmrzlinu od 420 ml za 99,90. Bila. To dobré začíná u nás.

0: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: Tramvají, tramvají, cestou jsem stál. Nebyla plná ani prázdná, já pořád lál. Před zrakem mým nabroušeným koukala vdál. Sedící slečna asi 16, dlouhej vlasí vlál. Přední paní s taškou

0: hraju song bavýho léta, roky trnitý jak hledašovej keř, bylo ti 16, šeptala si věř.
1: Vezmu tě kolem boku a kolem světa.
0: Z vesnice posudků a hesel, kde o lásce vzdychá Karel Gott a jde o žrádlo víc než o život, kde ti tá

Měsíc nám za záclonou stál a hleděl nepřítomně jako němý sluha. Čas nikam nespěchal a nad postelí klenula se duha. Po sobě tišili jsme hlad, taková chvíle, co se ve vzpomínkách vrací. A když si řekla budem spát, už venku svítalo a lomozili ptáci. Slyšel jsem hlasy, ale nebylo tam světlo ani tunel. Andělé asi a vychr času burácel a duněl. Už pokročila hodina, když volala jsi mi z města, abych vstával. Na dveřích výtahu vzkaz, vrať se, bude Čína, a v autobusu nával. Dveře jsem vyfotil a co se času týče, já dneska poprvé mám v kapse tvoje klíče. Zelený od domu, stříbrný od bytu, červený od srdce a modrý od sklepa. Prošel jsem stovky hotelů a svazek klíčů mě nijak nedojímal. V jazyce symbolů se ztrácím a hledím hledět zpříma. Teď v dlani studí chladný kov a hřeje důvěra, když po kapsách tě hledá. Bylo to laskavé a bez laciných slov,

zelený od domu, stříbrný od bytu, červený od srdce a modrý od sklepa, hnědý od lesa, žlutý od půdy, černý od pekla, mokrý od vody, zlatý od klece, šedý od prachu, tenký od stolu, bílý od světla, hladký od hladu, tvrdý od tvrze, dutý od duhy.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Tak léta jdou a hroby přibývají.

pokornou svou hlavu sehni k ramenům. Kyrilie, Kyrilia, nevěř Boleslavu, bratru krutému. Kyrilie, Kyrilia, sláva ti, vévodo náš. Buď pozdraven ty, kdo v péči.

náhodovali pili. Boleslav měl řeč, Kyrilie, Kyrilia. Václave můj milý, pozdvihni náš meč, Kyrilie, Kyrilia. Na Německu

do Němec. Hřivny stříbra k tomu, co za divná věc. Boleslava Kníže.

Radio Folk. Váš klidný prostor.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

Hrají tam šel lidem. Když jsem šel, říkal jsem, přijdu hned. Teď se vracím zpět, vždyť hned to je pár let. A známí na mě mávají a říkají, tak good day. Vracím se do Sheridan, jo, tak mi hudbu hraj. Vracím se do Sheridan a děti káču v trávě hrají. Na verandě piju čaj, je to můj kraj, tam Sheridan. Vdaný jsou ty holky, co jsem znal.

postaví. A Pingl, ať tam leží, taky s ním. Už nechci modrý dálavý, jo, ani světa kraj. Vracím se do šedy dálny, jo, tak mi hudbu hraj. Vracím se do šedy dálna a děti káču v trávě hraj. Na verandě piju čaj, je to můj kraj.

čekej. Což pak nevidíš, jak mi v očích mraky plynou? Což pak nevidíš?

Ještě je vítr na zemi a déšť a zvuk hromu. Ještě je tráva a oheň a cesta domů.

Čo? Tady prosím, zastavte, pane, řekl pan továrník svému řidiči. Ten jen pozvedne obočí, málo kdy se stane, aby bohatý do této čtvrti vkročil. Továrníkova tvář je chladná, však srdce plane, když pak dorazí ke starým dveřím. Od domu, kde bydlí Marie s Janem, k nímž je pozván na večeři.

Málo ví o tom, co komu jak přijde. Co komu jak přijde. Po chodbě toho domu neprošlo nic větší ceny, než má byt jen jedna z bot továrníka. Na tu dobu, kdy byl chudý, zadlužený, by si teď už znovu těžko zvykal. A tak mu běží hlavou jeho mladá léta, když kráčí po ošlapaných schodech. A nahoře ho spolu s Janem vítá dívka, jež ho připravuje odech.

mění, ani za celé mění. Marie učí čerstvě na základní škole a její úsměv je pohlazením.

jak přijde, co komu jak přijde. Jan šťastně říká, sotva co si sednou, že prý s Marí se budou brát. A továrníkovi tváře náhle zblednou, i když daří se to zastírá.

syn and Terry, koupil jsem dva revolvery. Běžím s nimi po ulici, ukázat je Mary. Říkám Mary, koupil jsem dva revolvery. Než je ale vytasím, tak sama rychle řekni nejdřív který. Mary, zobla si z bonboniery. Pak řekla ten a bum a práska kocor vypad z voliery. Ten druhý dřív, než stačila si podat sklenku šery. Prolistoval na jednu ránu šest románů od Kundery. Na to Mary, to jsou mimořádně krásné kvery. Já být na tvém místě, koupila bych aspoň čtvery. Pak Mary budí dcery a vypravuje hery, z jaké slavné hery jsou ty kvery.

Jo, jsou to muka nemít kluka, bohu dík, že máme aspoň dcery. Mám Mary chuť se bavit, pojď náladu si spravit, dnes večer do opery. Harry, a ty bys mě vzal vážně do opery. Říkám aspoň o přestavce, vyzkoušíme nové revolvery. A druhého dne vysílali všechny stanice do atmosféry. Do bitvu jsou tak křeslo přežil, byly jenom Maryiny dcery. A tak to chodí s pistolníky už od stvoření Ameriky, že na konci kariéry. Až budou krev cedit, dcery budou dědit jejich revolvery. A tak to chodí s pistolníky už od stvoření.

vlasy rozcuchané měl do všech stran. Skrz okno vstoupil, aniž by zaklepal.

tvých očích je touha a pohaslý žár. Pár svědců se rouhá, prýs je před lety znal. Prosí a věří, že pozveš je dál. Jen hlupák a blázen by za kliku bral.

za dveřmi prosby a před nimi strach. Ty prosby jsou kámen na misce bach. Otvíráš dveře, jak se otvírá dlaň, a čekáš, co přijde.

Spatřil jsem kometu, oblohou letěla. Chtěl jsem mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laňule sa remísku.

Cinkají vagóny, pan Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal až nalezl v jezdářských triédrech tajemství, která teď neseme na bedrech, velká a odvěká tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojuje.

Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litrů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

Bíjí zvony v mracích nad kostelem. Bojím se, ve větru mi plují sny i přání. Budu stát ve svetru a čekat na svítání.

odrazy šedých lesků, svůní zelené trávy, poklady z korábů na dně moří, rytiny starých mistrů a odvážné cesty mužů, kterým srdce touhou zahoří. Pevné hřbety učebnic, vzadu se znamy jmení, srovnáno jak čtveroročních obdobích.

Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.
1: Zůstal starý gramofon, pár fotek a tvůj autogram. Není to vůbec žádnej fór, že na tebe dneska vzpomínám. Tenkrát, když jsi odcházel, namaloval jsi mi dvě křídla. Řekl jsi, kdybych se nevracel. A vůbec, už jsi někdy vzlítla.

hlavě mi zůstal jeden tón. Když si ho zpíval, měl si vrásky, tehdy nebyl čas na otázky.

svou přítomnost. Co nechal, to si za rámeček dám. Já hraju dál, jen ty seš mojí duši host.

0: živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Radio Folk. Váš klidný prostor.

u nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní se sníženým obsahem semen kilogram za 29,90 a vepřovou plec bez kosti kilogram za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.

Tak v první řadě díky vám za dobrý vkus a taky velký díky zvukaři, protože někdy se to takhle podaří. A taky pořadatelům za milá pozvání, kde všude hrajeme, že nejsme nahraný. No ale všechny tady jmenovat nebudu, už jenom Slávka, předsedu Fine klubu.

jako papiňák a stejně to dá vždycky nějak. Jako Ježíšek, co ti nosí dárky a jeho chrápání je slyšet z dálky. Pavlík Stránský a jeho Stradivárky.

Máme tu jednoho Jimmyho, štědýho knírače krátkosrstýho. Takový milý, přítulný zvířátko, a tak je potřeba ho držet nakrátko. A neublíží ani mouše, znáte to, hotovej beránek ve vlčím rouše. A když je blízko pěkná kočička, vytáhne perkuse Jimmy Voďas alias Mirek Vodička.

No a já jsem prej fešák docela, jak mi ten klobouk padá do čela. Na tom se shodla celá naše kapela. Taková kritika, koho by bolela. A hraju taky pěknou řádku let. A moje prsty by mohly vyprávět, kde a komu a co všechno už zahráli. A teď i vám, songy Mandalí, Milan Pilař a moje kytary.

Trním nám tady zpívá růže, co může za vaše husí kůže. A když sflétnou, dá se do díla, těžko uvěřit tomu, že nebyla nikdy na hudebním táboře, že s tou píšťalou je fakt za dobře. A v noci na cestách, když hovoří, tak celý auto smíchy položí. Znovu zrozená, náladová, snová.

se písničky zdaj a sami se mu ve spánku zaspívaj, protože vesmír ho má prostě rád a on vám to chce tak hledat. Houkačka, banjo, kytara, Dan Bednář a my jsme Mandela a tohle je pro vás.

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizzante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: První probuzení na moři?
2: První selfie s delfínem.
3: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
4: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
5: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.

této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

a sám si odpovím. Je půl osmý večer,

nás zvučí. A tak se zvučím a už tuším, zas budem nejlepší. Pak cestou domů, tou temnou alejí, budeme se

jak se člověk nazvučí. Na, na, na, na, na, na, na, na, na. Nejvíc záleží na tom, jak se člověk nazvučí. Na, na, na, na, na, na, na, na, na. Nejvíc záleží na tom, jak se člověk nazvučí. Na, na, na, na, na, na, na, na, na. Nejvíc záleží na tom, jak se člověk

0: ty černý žale, neustále kroužící. Z vrstev, z nervů do nervů. Až někde v jámě končící. Rozhlodán od červů, v těl jasné krvi kouřící, pod lebkou hnízdící.
1: Prosím vás, už nikdy tohle

0: Kachne v rákosí blíž kraje.
1: Sluka.
0: A kachna vodní s peřím zelena.
1: Kachna.
0: Jak duhovými barvami, když hraje.
1: Nechceš chlebíček.
0: Se nese v dálce prachem slunce žhavým.
1: Už to prostě nechci nikdy podstupovat.

0: večírek jedna báseň.
1: Divé mechy.
0: Sovovy mlýny melou pomalu a jistě.
1: Puškvorce.
0: Mele a mele a mele.
1: Stříbrem zrosené

0: Vyberte mu brejle!
1: Ale on to umí z paměti, vyveďte ho!
2: Poutník jsem, vyštvaný morovým puchem královský.
1: Vypadni!
3: Surové křiky!
1: Dveře jsou tam!
2: Odcházím smrtelně raně, v hory snů, v makrokosmické hory.
1: Tak dobrou makrokosmickou noc.

čas už se kránu blíží, hvězda občas blikne. Teď už mě nic netíží, člověk si na vše zvykne. A nebe v tomhle ránu se halí do červánku.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

teď, když vyhas, magnet cítím, vracím se k němu.

nás dominant, tak se to konečně krátí.

0: Je krátce po 16. hodině.
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

vážně brát. Náhle přišla starost, jaký povolání vlastně chtít. Jedno znal jsem jistě, nebude to kouzlo.

Ahoj, tak jsem tady, táto. Já už vím, čím chci být. Já se jen usmál a zachovat chtěl jsem klid. Však překvapil mě tím, že řekl, že chce být

0: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis Standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Živá voda v moři hudby. Radio

Well, tak jsme vyrazili ven, aspoň na ten krátký čas. A byli víceméně v klidu, na

pak zbýval nám jen den. My šli se projít k řece. Najednou mezi řečí slyším, ani se mi domů nechce. Povídám, ani se ti nedivím, místo abych řekl jen

večeři dali jsme si přinést filé a k němu čerstvý špenát. Na pokoji jsem pak dělal, že jsem muž a ona, že je žena. Dlouho do noci jsem hladil

0: Pepe nyní najdete Polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
1: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
2: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro jahody 400 gramů za 34,90 a mléko polotučné v Bila klubu za 8,90. Bila, to dobré začíná u nás.

do stanice smíření. Ta cesta by mohla být jednosměrná.

odpuštěním a popíjeli čaje z lítostí při každém cuknutí.

S jedním rumem na kuráž jsem přepad zahradníka a pozval jsem ho na guláš do podvodníka. Povídám, pochop, že svým karfiolem neokouzlíš dívky, ten si můžeš strčit maximálně do polivky. Však to, co já mám na zahradě pod okny své vily, nikdy tvoje kalné oči ještě nespatřily. Sukulenty od El Pasa z Konga banány, kokosy, že srdce jásá, třtina z Havany, borůvky až z Ontaria, jedna váží přes půl kila, z Bretaně mám révu a jen mi do zpěvu, z Caracasu ananas a palma z Guajany, sasanky a mořská řasa vhodné do vany, pestík nebo blizna, kdo pak se v tom vyzná, metalizovanou jedli, oxidy mi včera snědli, že mám doma moruši, bourec vůbec netuší, v ložnici mám pět lian, spouštím se z nich na divan, americké brambory, těch mám plné komory, z hokají do sakuru, takovou mám náturu, bavlnu mám z koloreda, když se doma sehnat nedá, tabák z Portorika mám přes Pepka námořníka a historickou jabloň až z Garden Paradise. Tupě hleděl to guláše, lezlo mi to na nervy, vypadal jako když doma jedí z konzervy. Povídám, vzal ve své paměti a střel nějaké jméno, a když to nemám na zahradě, tak sežeru seno. Znášli navíc jeden strom, tak v momentě jsem s ním, rád se něco přiučím, bude-li však čím. Povídá, že se něco doučíš, tak tomu mladej nevěř. Hodně stromů sice znáš, ale všechny ani téměř. To by tě z tvé zahrady milenci rychle hnali. Chybí ti tam kousek břízy, kde by se milovali. A zapomněl si na lípu, symbol naší vlasti. O jediném včelím mejdanu má včelář plné plásty. Modřín je zas elegantní, a když se přelakuje, nevoják i pacifista před ním salutuje. Smrček sice nepřispívá chutným ovocem, bez něj by však nebyly vůbec žádné Vánoce. A když už jsme u svátku ze všech největších, zapomněl si na šeřík, takovej seš sklerotik. Čapka se mi svezla z hlavy před jeho fenoménem, beru klíče od zahrady a jdu se nad spacenem.

kde okna byly čistý, kde na ně nalepily listy. Zbůh darma na svátek já namaloval dům, kde lidský úsměv platí, ne, že se hnedka ztratí a nejde naplánovat na pátek. Já namaloval dům bez zbytečných hesel, frází, kde se lidi rádi schází a kde smí, co chtí říct. Já namaloval dům, co má jen 7 pater, kde je nájem zapakatel a kde nechtěj pořád víc. Obraz jsem postavil na rohu ulice, kde si ho může koupit každý za babku. A pak jsem čekal týdny, čekal měsíce, kdo koupí obraz domu bez zmatků. A lidi řekli, obraz? Fantazie? To jsme se sekli, kdo pak tak dneska žije a kýčem nazvali ten můj dům. Ten obraz, kde je dům, kde si lidi věří a mají čistý prahy v dveřích, kde zřídka slýchají pláč, tak jsem ten obraz schoval a zamknul na 3 zámky, z mých očí zbyly slánky, celý večer v tenhle den.

0: větvičkou do nich píchla. Nic nestalo se však.
1: Větvičkou do nich píchla. Nic nestalo se však.
0: Chudák holka si vzdychla.
2: Ach jo.
0: Jen hnízdo a ne pták.
1: Chudák holka si vzdychla.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

kde je fik, fik, fikce. Jenže takových rybek už měl ten chlápek prsty a všecky slibovali, a všecky slibovali. A když se obměkčit dal a do vody je pustil, i s přáním uplávali, i s přáním uplávali. Česká ryba je kluská a šupinami krytá, ta ti něco nakecá a člověk se nachytá. A to je realita, a to je realita.

0: vzhůru lítat, či jít po šipce, kam až jde realita. A kde je fik, fik, fik, fik, fik, fik, fik, fik.
1: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.

strašně brát. Náhle přišla starost, jaký povolání vlastně chtít. Jedno znal jsem jistě, nebude to kouzlo.

Ahoj, tak jsem tady, táto. Já už vím, čím chci být. Já se jen usmál a zachovat chtěl jsem klid. Však překvapil mě tím, že řekl, že chce být.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litrů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

co tvořili svět. Hejbací obrázek na pomníčku nezapomeň. Něco snad znamenal, však dneska už ne. Přijměte omluvu, prosím vás, slečno. Čas přeoral půdu, zasel jiný klas.

slunci nedosáhl. Na zádech má křídla.

Včera Karel došel za náma na pivo a rum. Včera Karel došel na jedno pivo a jeden rum.

opuštěným nebi. Navrch krásný barvy, ale uvnitř vždyť víš. A pak ten balón zmizel, jako by nikdy nebyl. Co jednou vezmeš?

mizí mezi skály. Jak ta černá voda, chceš se do země vpít, že okradlo tě nebe a lidi

vždycky tě bylo líto, že míň než málo umíš na křídlovku hrát. I kdyby nebe bylo,

a v jedovnické vodě umyješ si nohy, jsi slepý jak ten potok, ale není to trest, když nevidíš své chyby, jak střílí ze zálohy, tak tvá ponorná řeka může tě pod zemím nést. Ten tvůj ponorný smutek až tě na svět vrátí, až ti srdce schladí a rozbije štít. Jak v jedné písni zpíváš, pak stanou se z nás svatí a v nebi zase bude ta křídla.

Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.

brýle bez skel, nuda a hnus, připáří se v páru nahoře pes, obrazy lásky, nehezké peklo a hnus.

černá infuze hrůzy, studený pot. Spirála marných nadějí jsem jako krab, mám už krabatou chůzi, sedám na schod. Snad mi tu ještě nalejí pek.

Hledíme do kronik, jak dějiny se mění. Hloupě se usmívá a ten, kdo má rozum mít. Hledáme odpověď,

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.

Pak jeden aspoň vidí, jak bezvadná je noc. A tento spánek šidí, ten, že je hloupej moc. Tak aby se mi zdálo, musí mě ptačí zpěv rušit jenom málo, když chrápu jako lev. Pak dám si 2-3 vany, prolezu chaty stany a volá v rozervaný: anděli, už se zjev! A už se spánek blíží a očička míkou.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: pěknej v obličej. Kdo pod paží sprej nafoukal, a jsem in a je mi hej.
1: A jsem in a je mi hej.
0: A jsem in

norem a pravidel. Do paštiky z mořský štiky dojelit i povidel. Dojelit i povidel. Divím se těm škarohlídům, něco jim Fritz zavádí.

0: chemie ne, přece my chemie ne. Nerozumíš mi? Chemie ne.
1: V této hodině hrajem na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

čekej na až, začni hned teď. Popoj jdi o jeden malej krok vpřed, narovnej ramena a pohleď výš. Vydej se na cestu, opust svou skrýš, tam tě nic nečeká, tam už to

neviděl jsem ráno, dokud neprobděl jsem noc. Nikdy nevěděl jsem, jak mi scházíš, dokud neprosil jsem o pomoc. Nikdy jsem netušil, co je doma, dokud jsem nebyl dlouho pryč. Nikdy nepoznal jsem zámek, dokud nestratil

Nikdy neviděl jsem obzor, dokud před ním nevyrostla zeď. Nikdy nevnímal jsem barvy, dokud je nepřekryla šeď. Nikdy nevěděl jsem, co je voda, dokud ji mráz nezměnil v led. Nikdy nechápal jsem lehkost slova, dokud jsem neokusil

Nikdy jsem neslyšel o druhém břehu, dokud jsi stála na mé straně. Nikdy necítil jsem teplo, dokud mi neomrzly dlaně. Nikdy nevěděl jsem, co je úsměv, dokud nepoznal jsem strach. Nikdy neviděl jsem kámen, dokud se neproměnil v

Nikdy neviděl jsem ráno, dokud neprobděl jsem noc. Nikdy nevěděl jsem, jak mi scházíš, dokud nekřičel jsem o pomoc. Nikdy nevěděl jsem, co je doma, dokud jsem nebyl dlouho pryč. Nikdy nepoznal jsem zámek,

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch the

0: krátce po jedné hodině.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

nábřeží s křivancem mi na ruku a dřív než odletěl, tak mrkl na mě spiklenecky. Tady to bylo, kde jsem přečetl knížky všecky. Tady to bylo, kde mi uvázali šátek a já měl ruce otlačené od mávátek a žluté lampiony svítily jak bludičky.

parkující letadlo, klesá na dleninku, včera mě napadlo otevřít černou skřínku. Všechno, co najdeš ve své paměti, je vyzobané zrní ptáků, kteří v zimě

Já se tě letmo dotkl a hvězda padla z nebe. A jak tak padala, země se chvěla. Tramvaje cinkaly a poruba se probouzela. Tady to bylo a jinde nemohlo být. Těžko si vybrat místo, kde by se chtěl narodit. Pod jakou vlajkou

Černý sen. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav, v tvářích cech očekávání. Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já a šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

zatlačili ty očička rysí. Já jsem za ním zašel, já jsem za ním zašel, já ho exhumoval, abych tady nad ním, abych tady nad ním takhle rozumoval, jaký si to

tu od větrova, chůze je sladká, jde. Ne kvůli očištění, čeho se taky bát, jde. Od rána do setmění nemusí počítat. Neptá se, kde bude za pár let, jen nechce rezivět.

vykřikují Vivat anarchie. Ještě mají prádlo od poluce, rodiče živí, jo, to se jim žije. Že všechno vědí, to o sobě si myslí, hlavně jsou nezávislí, jak s oblibou tvrdí. Se sociálky čekají na dotace a každý studovat chce.

Zůstaň klidné, srdce moje, zůstaň klidné. Není pevné, co se životem jen mihne. Ani láska, co šla kolem a co minula tvůj dům. Co do větru v korunách, když nedá sílu kořenům.

duše moje, zůstaň tichá. Otupí se osten, který zraňuje a píchá. Je to jen kámen, který čeká, až ho voda omele. A každá jizva bojovníka časem zdobí na těle.

vzduchem voněl déšť, no a potom pršelo snad věky. Blesky rvaly oblohu, burácel hrom a já zíral do rozbouřené řeky. Jak kalné vlny odnáší větve, stromy,

prudký déšť a já jsem se pořád ještě díval. Jak kalná voda opadá, slábne její síla a někde v dálce mizí taky příval. Co mě mohl nést až tam, kam prý tunelem se vplouvá, kde platí stejně.